Barnabáš Kelemen a Zoltán Kočiš dohrali allegretto v štýle Boccheriniho v zhudobnení Fritza Kreislera. Z tvorby Domenica Scarlattiho teraz zaznie sonáta pre klavír E-dur. Na zázname z roku 1992 hrá Sae Jung Kim.